0: In unserer Sommersondersendung geht es um einen prominenten Gast, der schon zweimal hier war. Und Sie sollen erraten, wer es ist. Und in der kommenden Stunde gibt's weitere Tipps.
1: MDR Sachsen, das Sachsen-Radio-Wetter. Auch für die Landkreise Bautzen und Görlitz.
0: Viel Sonne zwischen der Leipziger Region und dem Vogtland. Ansonsten auch eine Menge Wolken. Und zwischen Spree und Neiße sind auch mal Schauer möglich. Und es geht ordentlich nach oben mit den Temperaturen. Heute 27 bis 31 Grad.
2: Es ist 11 Uhr. In den nächsten 90 Minuten folgt hier jetzt das sorbische Sonntagsprogramm aus dem MDR-Studio Bautzen. Herzlich willkommen. Vitaj Čeknam. Ja, se mate cish, a vas vitam. Gedjöde sač menšinam. Serbsko rozvosa nedjelu. Dvanate hoprašnika. A dženca vočakuje vas pisane usavanje. Sladujeme předušim išče raz vročo na to, što ješe nas zajšve tydžin serbskim rozvosu tak zabiralo. To je juno nábožný týdžin, kýže sa najviace serbských vosádach odmiel, to sú zdruha 70. národniny serbského domu Budešinja, to sme za vás nešto rianého z archíva zestajeli, a potom Madundak ešte pokyvy, kýže zbieral, što môžete prečiť o vostudže na dvojich jezbách činič. A hevák, evangelické nábožné vúsovanie a porečíme vo športe, tak so je za kýždoho nešto podľa sa nádžia a tu iš nohcu z celadlie čas projiť.

A što sleduje po pojezdčach, vězo ještě krótký polad na vědro. Svunco na kožíkajš, zpěvaša runě Monika Klesec, tu budyšině runě nie začuješ. Tu dominuje mročele na nebiu, tak to dženca tež zvětša vostanie. Hač do večora, potom so svunco tola ještě raz přesadží, tu již můžeče so na rjane lične večer veselič, oj, sano sebi kryl zasvědčiče. 27 stopňov dženca dostaneme a celé podobne pôjde júce dále. Na každý pád vostanie sucho, přes čož so zaviesče zatkulário a votruská modžina vesela, tam so júce večer šako beach volleyball raje. Hoj, a druhý prosinský týždeň slúbi stav dženca viacoredne s kúpanským vedrom, tu iš dobrá poviesť za vás, ľubé džičí.

0: que votre Philomèle aussi pas dans le style où déjà. Pojď jsme skoro tu, možná si potom čára, když mě netrábujeme tak daleko jít, abo máme jenom přestavku, městem, když jen tu může jen hulečin, co to tak nenapane, co to někdy jenom šta jizba.
1: Na kůže pat máme možná si jenom vůlku kýstu knihu v oči sobou, jara v oblubu a nesu te buky knihy. Pojď máme těž našu Tony Box sobou, respektivně svuchory, druhý já těžku zpřečítám, mo těž jara ráda popuču zpěváme. Hej, to je také to, štož nás zabírá a pomůže doporučit, že také kůže 2 hodiny v zenu přestavku. Pořádně se najíš, než to píč a pojď dále. A pojď po nás je taky trik, městem všetce asi mohu zčušlič, než to mauke dobré. Po truskalcu, po jabučku, kus čokolody. A pojď tu čas, kus kročí tu čakaně.
2: Po takým šeruně je, že tyšto dobrých ideů slyšeli. Knihy, Tonyboxu, buky písak a sluchatka například. Sluchatka můžete připodle prajene tyž super za to vůžič, když si v obsahy z našeje app MDR Serbia naposkače. Tam, abo tyž audiotice ARD Sounds, namakače naše poskytky za děti. A můžete si Filomelosa, Lexia a samo najnovše sluchory tyž deleschaneč a sobu do důla zač. Vostaneme nudom při sluchanju, šako je ludové nakvadnictvo domovina runje celé novou knihu za buky vudavo, doživě přírodu vonareka. A lektorka Janina Mikvošku a přeradži, zo tam celé nové věce zoniče.
3: Hej, to celé druhé svoje, celé zajímavé, to je svoje wební zaščepivo, ta překčetam luč, tak prajene, říká pampeliška, to je tak šikvané, tak nekané, že se je to wební zaščepivo, co chceme je dále ve svojem svoje skladži užívat, ale ty knize jsou ty šelaké druhé reálné zapříječa, a za odkryče si celé jedno stranu po strane, te srbské svoje, te se dobře zase měna bude oživit a ty zase užívat, to bude nejrýnče bylo.
4: A Janina Mikvaškova. Chcete šiště na další nůžky pokazat?
3: Například na te čipne nose, na tu najnovšu kriminálku od Lubine Hajduk Velkovičové, ale tyž toho zubolaka může já te menším sobou napůjč dač. Abo si pon tak prajene, když je dovolu někajko přečela na inžiče nímsko rečno, tun tam může čeho pon tu knižku z té knižky tyž přečítač, abo si mě sobou přečítač, tun jen srbce, tun tam o nímsce. Vůlkotná umena.
2: Jeliče potom ještě zromadně nekakým lesu popuču a zbírače zela, potom doporučí vám Maria Koklina novou pomio ediciu Vokovo zelo.
1: Já jsem tak rec, že se nosu a rec všelaké informácie. Tak rec tu pokat, tu napolat, kde ta rostlina kčeje, kde se ona romadži, kde je nju namaka, kak se ona vůživa, a kotra hojenské kajkoště má. A tu druhý děl je pomšetco tak rec jen recept, što může jen tak rec hotovič z toho zela, z toho rostlina.
4: Dneska pak ročo ke témě, vostu da auče, jeli rade v obrazky ladače, rymuječe, a potom ještě malé masáže lubuječe, potom jsou masážové kartky a taky lubíne papělíně. To pravo za kofo.
3: A já se může na kůže pat serbské rymy poskat, slyšet. Já může, když může jen čítat, může jen hižo raz než to přečítat a pokazat, to jen všetko naukluje. A potom vězo tež to začuče, nakrybeče, abo na vole, na ruce. Co je nádžijám, je jara příjemné. Skýčen rěne zromadný čas.
2: Masáža skončí se celé dokladně potom, když brat si k susodnym sedle započne štípač, abo či celé popránce zje. Potom je přečestvo ke konci a největší čas za krutku přestavku.
5: Tunda! Tunda doma je!

0: WM kopajnc Severnej Americe so pomalu nakila aj a jako přichodnje sleduja mienice hižo pofinálnej rie. Poslednej vopčelnikaj staj so čera večo, respektívne dženca rano, noc zvestčivoj, jako prinje Jenžeska, kotraž přesadži so po 120 menšinach z 2-1 přečivo Novikske, ale trener Tomáš Trenčko, potekým Tomáš Tuchel, nevie cíle spokojom. A z druha Argentinska. Tež Argentinčenjo trebachu 120 menšinu, pretač přečuvo švýcarskej z cí jeden dobychu. Škoda, předušim, dokež bych u Švýcarjo od 72 menšiny sem jeden rajom menje. A příčina za to bie vastojčka Brela Embolova, kotruž nedobíš rozumíč, ale vobladajče se najlepje sami raz a stvorče sebi v obraz. Hoj v útoru reka potajkým, francouzska přečivo španíske a sredu potom jenžeska přečivo argentinske. Tež dženca so honi v Užice športuje, nedom k tomu viace, šako je šport naše živinje. A apropo vastojčka.
1: Užica za sportuje, rozvostu me pozval je, mikrofon ja přimnímam, tom ja šitko povedam. Lada strawniścia z kabiny

A hišče dreje večina serbskih kopariju lečni pšestavce, ale v okresne vyšší ligist, prinje koparske mústvo športové jednotky Krošice, a klasu níže rajace cuk, rajného zjednočenstva VAS, Bjeve Kumc, převedžetaj na v okresne runinje teritoriju zapadoužijského koparského zviazka, dženca prinju přijotovansku hru, sudnik Jonas Holland zavizda testovú partiju připodňu dvěmaj Krošicach. Dženca převedže so dalše vúrisanie nímskych dumparových míštostvov, v Bačonju, Pala Donatec, vone Běhy štartuja to runia 2 maj. Mike Šurich z Adelsdorfa a Rožečan Filip Král klasmán ze samsný ličbu Dybko navedujetaj tu ješ Vuskavicka. A ište pokio, kotrž nie je športového razu, druhý rodový koncert nesvačidle zaklinčí dženca po podňu cioch, tovarstvo přečelu domizne a kultúre přeprošuje vútromne na hudžbne vukodžovanie mies barokom a dženzniším časom mies rujím tež s kompozíciemi Jana Cyža.

0: Je to najsvavnejšie tvárenie Serbov, Serbský dom Budešinje. V sredu sú domovina Mačica Serbska a založba za serbský ľud Budešinje 70. národniny Serbského domu na postovom námestí osvičili. Osvičíme je tu dženca tež ešte raz. Netko svišiče kolážu přinožku z archíva Serbského rozhlasa vo staviznách Serbského domu.
1: Staršie kapitle tutých staviznú nie sú jenož stavizne tvárenia, ale zobom naše, serbské stavizne, zjazané se svosobami. O tom praješe dr. Jan Ciš.
2: Bez Jana Anošta Smolnerja, bez Michala Horniša, bez Anošta Muki tuto dom nie by stal. Jan Anoš Smolnerja, ktorý na svoju ruku kúpil försteres ležomnosť na lauských rebiach a je ju potom dalje dal Mačice Serbskie a v lete 1897 sa položí základný kameň. V lete 1904 potom by še dom dotvárené. Na švizlach domu by ste napísali trač drbi serbstvo zaostač a tež Bohu k česti a Serbam k užitkej.
1: Aby je to opravdže ze všeho spočatka serbský dom, natvárené ze svoj ľudže zbieraných toliorjov a najgrošov. V času mies vojnomaj by dom na lauských rebiach serbský centrum, se dvo Mačice, potom tiež domovina a Sokova, dom ze žolu muzeum kofejonju. A potom přinže doba fašizma. Dom nie je tutun čas přetrav, je so v posledných dniach vojny odpalil. Po vojne natvari so dom na novým, niečiši miestne na ležovnosti, ktorúž dosta Mačica ve vúmienie za miestnom při lauských rebiach.
3: Nové središto serbského živenia mi ješe nastač, a tu iš přimaše so serbska modžina kratu. Ze zapalom zrumovachu rozvaliny niedyšeje Lessingoveje šule na budyskim poštovem namiesče, diš mi ješe so natvarič nové serbský dom. 64 živavých brigádov vúčišti tam po vojenských letách tvarščizny a vozeše neriad doskavo ve vokolíne Budyšina. Nímale 2 milióna dobrovoľných hodžin serbská modžina by u jednoho leta nadživa.
4: Potom je modžina ze serbských pazlic jeva jako prvná serbská modžinská brigáda do Budyšina natvarič nový serbský dom. Dženca sa to ľahko prajezuje jeva, kak si vy teda mieli?
5: My sme teda mieli s kolesami, s hrubenými kolesami, potom še nejsú také kolesa dávali, kajž dženca.
4: Gumujú v obruče.
5: Haj. Ha, kaj še kujte em spotal tam pšinč.
4: Drastene su boli.
5: Drastene su boli. Opačene su boli, kujte treja na čriach bejav.
4: Ale nedivajte še, vy ste tam byli ako prini a ste dživali od rania hač do pozna večera.
5: Haj, my sme umvali, cele pucvali, šošto ešte prinom dživé v jednom tvarenu suša.
4: Režili cele jara češke dživo a kaké bylo ječ? Jaké bylo zastaranie?
5: Ječ jo dával všetko jen honc, kus kliba.
4: Ale vám je sa ľubivo, modžina ze serbských pazlic je dostával potom titul Živoslovná brigáda. Podboja, ja sa vám utrobne ďakujú.
3: Rudy Tillich z Pančic tedy ako šula z Varnočic svoje prúzniny za natvar nového serbského domu voprovaše.
6: No, přesvědčit nás nikto treba, to by se za nás samozrozumlivé, co to činíme. Bo jsme byli zaurinu, jsme vesobu za serbský dom se zase natvarila. Žádné přesvědčení je potřebné bylo. Večer jsme potom hromadě seděli, potom jsme přišli tež někoci naši vůčory, kaž Paolo Nedo, Miškank, Felix Heina. To bylo stavizno v Serbách, zpívali zhromadně zpívy.

0: A skončne 24. augusta 1947 bieše tak daleko. Kvádeše so základný kameň za nový serbský dom.
1: Vo přichodných kapitlách se stavizno domuje so husto rečovo. Mačica srbska dobyše so rozpuščič, 1906 sa postá so dom dotvari a so přepodá do ľudového svojstva. A potom přeurod. Zjednočenské zrečenie nemského státu, nové zákonie, miestrujem tiež so šo ľudové svojstvo přijenže do svojstva zviazka. Vozrodžená mačica a domovina so hýbaš tej srbského domudla. Mačica žadaše se 1. oktobra 1960 ročenie vopsedstva. A 1960 praješe Mária Michalková tedom zaposvanča zjazkového sejma na prašenie, što da budže se srbským zjazky sušacim domom.
2: Za mne je važne, že my také vúmenie na ščinime, že sa to domovine zďaží, ale poprom srbským ľudži zďaží. Za mne boh to tež bolo kus politický rozsud.
1: A tuton rozsud sa po pváčacích zákoniach o stým kvíľku trajo stvorí. 1965 přepodá zjazk Dom Sakske, a to pod vúmenením, že sa vod Serbu užíva. Mačica a domovina žadašte si dále do spône ročenie. Doktor Mirčin Vögel, predseda Mačice srbskeje.
3: My sme nitke celé blízko tomu, že sa stane ten srbský dom s vopsedstvom srbského tovarstva. My môžeme jediný sa to činiť, že je domovina reprezentantka srbského živenia, ale nie sú zjednočené srbské tovarstva, že my ako Mačica hľadáme za tým, čo je najspomožnejšie za tú prenietnú zámier srbského domu, predakým tým dom má slúžiť srbskému kultúrnemu živeniu.
4: Slyšeli ste vúrejský prínoškú z archíva srbského rozhlasa vo staviznách srbského domu hač do leta 1999, ako prínže tvárenie zase doskončne ročo do srbských rukov. Što srbský dom džensnýši džen učenia, tomu sa nedom tejšišče vinujeme.

0: Serbski dom, ki su před 70 letami posvědčili, spelni vun dženca hišče svoj prenjotne zamier svužič serbskému kulturnému živěňu, kajž nedeši předseda mačice serbskeje dr. Mirčin Felke lieče 1906 a 1910 praješe, blněž nemil viace ani klubonje, korčme abo kovejonje. Najpozdžišo z časa posledního přetvára serbského domu, lieče 2012, Rika Votmova, haj, tak Serafina Pašcena, navodnica ležonostného zariada za vožbe za serbský lud. Předovšem přetvářole je tomu dopomal.
1: Tale dželom nož do dvojich rumov, co ty jara přiúza, dokud je může halt dvojné zariadone převěš. Máme celé vily zariadone, celé šelko razu. Dorstva, institucije, da maja ich zjavnosti zariadovane, to je jasne, ale tež možnost převeš kurove liva, abo tež probove liva, mu mamo husto brigade nutska, kotor sučuje, mu mamo djelanički nutska, kotor so zariaduje, maja šecijen serbski konsens, mu mamo tež kurze serbščine, češčine, koncerte, jutrone viki, a druhé zariadovaná. In to by tiež vedieť, so serbské dôrstva a serbské institúcie smieťa tu rovnosť bezplatný užívač.
0: Miestom za jeso žola do přetvára leto maj 2010 a 2011 maximálne 15 razov v obleto užívava je miestom z Kerevuzače Jeliera Svobodná. A nic jenož dorosčení Serbia sú serbským domie vítaní.
1: V poslednom času je husto tak, so máme jacoho dječace skupina, a sú to nejaké šulské riadovne, alebo tiež v prozninách dječace skupine. Tu v Sarskom dome Lucia poskyčí tojšto zariadovanie, ktoré sú oni dječi sobou zapšia. My máme pa tiež tu neročný kemp, ktorý šia po jutrach. Dječace dživadlo, v Ský sú jara veľa dječace skupine, ktoré sú vústajenci vobladajú tiež šulské riadovne, ktoré sú zaberajú ze svúmestvom súdilka.
0: Tak Serafina Pašce nadále. A nic jenož serbské zariadovania v serbském domě, ale tež zvonka, so technicce podpírajá.
1: Simultánový převožk, so zmožní se všelkými technickými napravami. Máme tiež všelkú techniku, mikrofoniu alebo nekajké vodcerečaky, ktoré sú v menším stílu tiež dostačú. A to za serbské dôrstva poprom všetce. Bezplatne.
0: Tu iš hoči so riec, serbský dom je dále viace hačenojš birovový komplex abo zariadnické tvarenie. Brňoš tam dávno hižožanú kovejuniu abo korčmu nimaja.

Pomaj bo lube psiposłuchaki, a lubi psiposłuchario serbskiego rozwosa. Tak praj knes, kis je tebe stworił, Jakubie, a tebe zczynił Izraelo. Ne boj so, przetoż symcze wumow, symcze z twoim menom wuał, ty symuj. Ze hesvom dženznišije nedžele vítam vas vútrobne na šistej nedželi po Svjatej Trojici. Přeprošuju vas, nitko, nekotre menšine k mire přinč, a na Bože svoj a kirluše svuchač, so bychme so posilnili v našej nádži do živého Boha. A tak čítam text dženznišeho predovania, kýž je napísané v sčenju pola Mateja na 28. stavje. Či jednačo vúčomnicy, džichu do Galileje nahoru, kotruž bie jim Jezus postaju. A jako jo vidžachu, padnechu na vobličo. Nikoci pak dvilovachu. A Jezus přistupi a rčeše jim. Mi je data šitka moc v nebesach a na zemi. Deodla džiče a činče za mojich vúčomnikov šitke lude. Kčiče je ve mene Vodca a Syna a Svjatého Ducha. A vúčče jich činit čitko, štož sem vám přikazal. Ale ja sem pola vás šitke dny, hač do skunčenja sveta.

Modlíme se. Kněže Božo, celé tvoje křesťanstvo zhromadžuješ ve vůlky svojbe. Zvězaní jsme přes jatu k čincu. A za to so či džakujeme. Daj, so bychme spoznali, štož nás vjaza. Daj, so bychme so zhromadne zasadžili za to, štož živinju svůži. Daj, so bychme vůboko ve vůtrobe začuvali, so ty nás přes živinje převodžuješ. Smil so nad nami a požonuj a zvarnuj nás na všich pučach s tvojí lubosču. Amen.

A zajšť v striedu 8. prážnika vo svedčí Antonia Šramina svoje 9 a 60. narodniny domovinská skupina Pančice Kukov. Přeje narodninarce všetko dobré vo sebe strovotu a vo sabinské deremeče. A to hižo bez džensnišimi gratuláciami, jeli chcete tež vyrady ľubemu abo ľubej po žomach serbského rozhlasa z Božo vupšeč, šojnač k narodninám abo napríklad manželskému jubileji, na našej strane internete namakače formulár, k tomu dobyče ketro daleko dedeš morač a tam vidíte potom obrázk s písaným kvečelom a heslo zapodajče svoje gratulácie. A to přitrichy tež za našu app MDA Serbia, tež tam je to možno.

0: Zadkula.
1: Prvný tožeň prúzny, nežno so minul a liečne viedro, te so pomoku tež zaso do užice na úročí. A tomu hodí so náš moto v Bunželu perfektne. Tu nemenujúce tanktopy. Na 5. stácii beachvolleyballovej túry Zadkule nastane tak ve otrovie celé vysče perfektný liečný feeling. Buďte na každopád nimo a zdrastče si váš najrenší nedželský tanktop. Keď všetko so od napo 6 čich přizevenia přiúzaja a od 6 čich so potom raje. My so na vás veselíme.
0: Zadkula.
2: Nič sa več. Jutce večo.

Je nedom na po jednej, a to bie naše hodnosabske vysovanie dženca 12. prážnika. Tu přizamknie so nedom delnosabski program redakcie RBB z Kočebusa, jeli tam technice, šo funguje. Na každý pad pak so sabski rozvoz budeči na juce ráno pečich zase přizeví. Ja som Matej Což a přeji vám všem rianu nedželu.

0: To napšaudu rad getoval.
1: Ježek Jonatan ga je musal napšaudu žariš se svejmi štapcami. Lec rovnoš maju ježiki 1000 a hešči viecej štapcu na sebe, je to pla ježika Jonatana čošku hinac. Venga jo južo viele, krádu viele svejich štapcov svejim přijašelom rozdaval. Ninto jo jomu južo plich přesvišil, přeskežu. Se vie, až je to zvěry tam bylo luto. Skero pak jo se to teke rozpovědavo pevšej geli bežko samo až ku vielkoju. Ten jo se jaden žen cevo nedocakane zjavil pla ježika Jonatana.
2: Strovím si, šuži znate ježek Jonatan. Som slyšal, až se přeliš rád vyženem ja se svými přijašelami. Jošak tvoju pomoc tak notně netrebam. My pak šiu se opřašaš, lec nebych šiu zemnú pičku se přechyžuvaš a přitom se ulisuvaš. Som byl dvojko pedroze a nevím, co jo sem ja s tým všeknohu geličojivo.
0: Nio se rázka rozpeje dao, až ho nie se byl. Ale meje godla, belgin rád s tobou bejdu. Žoga co mi?
2: No, až k velikému duboju se vie. Ako se hulicuje, jo tam zašegnula nová ptašková familia.
0: Vetom pak ješč nic slyšel nesom.
2: No vidíš, rovno to godla, com s tobou k velikému duboju.
1: Lipte pak, až ste se udavi na drogu, jo velk chopil svoje väčšie zuby na malého ježika štíriš a se z kšajžu oblizovaš.
0: Tak pak to nie bylo ugetované. Co gledným to naraz svoje zuby štíriš? Som si myslil, až co mi se přechyžuvaš a se ulicovaš.
2: Paprla pap se přechyžuvaš a ulicovaš. To je něco za bejazniky. Nien ti otveja sledna gežina byla. Som skencne raz ježekové mieso opetáš. Se ten jadnučký plaketarego šmiete zve štapce při ježi neštapil. Se ga je při samem všekne rozdával, sám vina ježek Jonatan, sám vina. Až dajom se, že nento zezložeš.
0: Kak dem se nento zaščitováš, kaštola?
2: Som ga gronil, sám vina.
1: A južo jo vjelk svoju veliku čašnu pazoru mirju na ježika Jonatana. Na gluku pak su rovno v tom okognušu přihvatali te uchacki, sarniki, liški, sovy, pšitce a vjem jah to hišči. Jim šiknem ga jo dobrošivi ježik Jonatan znuze pomagal. Ninto su veni s temi štapcami, ketareš su vet ježika Jonatana dostali, mecne štapali do vjelkovije keže. Ten jo jano tak zaskokoval, a skencne z koulice se dal na ubegi. Tak su přijašele mytovali dobrošivošč a darnivošč mavego ježika Jonatana. A mi se zda, až su ježikoju Jonatanoju, peca su samo zase štapce narosli. Snaž pak jo teke pebel nikakem kosmetiskem zalonje, žož su jomu jogo felujuce štapce zase zasajžili. Abo, ščo vysnaž niži nikakego ježika, vyželi keterišnijo žednemju?

0: RBB Serbski program Povijesti.
1: V dešnje živaju s novim elanom za svoj muzej. V Vorecach zamknu muzej Konrada Zusego, a v Brkovach pšašaju bergaju, kak kšie pjenjeze udaš. K tomu veci a dalšne novosti slyšiš o ninto v našich povijesťach. Spěchovanské towaristvo za muzej v Dešnje má staré a nové viednictvo. Ako novú zastupnú předsedáku sú uzvolili Babet Cenkerovú. Cenkerová jo muzej viele let sama navedovala a jen dále šedne podpirujo. Ako viednicu towaristva sú zase obkšušili dešanárku Kristínu Klímovú. Towaristvo, komuž svúša uši pežase cvonku, jo za to zgvosivo projekt kulturelle ankerpunkte financielne podpirovaš. Z tým projektom jo muzeju možno převjazť dále šakorake pobytovania za šule, familie a seniore, negledajúce na skrocenia přes Bokojský amt, kroní Klimova. Muzeumové povesti přijdu teke z Vorec. Vo nevestem přichože kompjuterovego cuze muzeja ve Vorecach sme južo informirovali. Nin to jo jasne, v septembra budu se tam vrota za gostči zaceniš. Až do końca leta dajo jano hyšči jednotlive termine za veženja a projekte. To jo ponježele znate cenil předseda Rade muzeumoveje zavožby Steffen Markgraf. Jogo zavožba vordujo nin to rozpuščona. Zavinujo to masívne brach pjenies za muzej. Miesto Vorece nebužo muzej znova veci spěchovaš. Hegentag miestčanska bydlinska GmbH. Sobuživašeria muzeja bužo ninto upovežone. Akle před žasiš letami sú muzej obnovili. Miaze letami 2013 a 2017 sú investirovali jednab 7 miliónov euro. Rozkrona za zdžažanie muzeja pak bieže dále. Bokojska gmina dostanjo gjerns pjenjes a Bokovarje mogu sobu pestajiš za co jen udaš. Ako informirujo bokojski šota Bernd Ragocki, dostanjo jogo vjaz skoro 1,2 milionu euro. Pjenjeze přijdu z vesebnego fonga, na nimski zondervermögen, zvieska, ako se poželu upvašijo na komune. Ragocki pšose Bokovarje ninto ideje zapodaš. Tožo hyšči až do 6. augusta. Vosobinski pla šote abo přes mailku pod info@amt-burg-spreewald.de s klucovým slovom Sondervermögen. Z čo pla ochoze a v Luboráske goli duce gledašo se predk. Vet víčego pytajú tam starú municiu. Zbúžba za zneškodnenie vojovarských sredkov, speciálna tropa, bužo duce v nadavku bramborskeje policaje. Akcia trajo až do 6. augusta. A teke vod 24. augusta až do 31. oktobra budu přeslížiš gölnú zemju. Vetom casu mežo byš, až nemožošo na vašich nejlubších golných púšach duce byš.
0: RBB. Serbský program. S nami do spedobnega dňa.

Jans gerätowanie, jo prednelli šojski navok, a kozvem se opliva přes generácie. K poudňu z 3 a 20. junia se zmakajú vufajnované žouča na najse, aby ugetovali Jana. Cavo jogo obhijajú se s modracovými a vejkovými girlandami a je samo na jogo kabat a zec přišijú. Muse byš šute přistinjone přetoga potom přiglidovarju opitaju Janoju girlande votrš. Skubaju jogo ako kokoša. Jans Gerita jo toga dla teke přeci vesebne skobedne muž abo možinc. Taky vod Jana vudopite strusac přinjoso obceve lito strovosč a gluku do doma, tak se kroni. Ach toga také njoco. Druge lišojske a ljužovici ženske navogi su retovanju vokovacve nove nivje abo zabijanje a vapanje kokota skoro ve kuždi sarski se. Hešči se nevoze sledne snop spola domoj a kokot spiva svoje kikarak hi.

Juro surovin na zelenych liedach. Tam na zelenych liedach, že se laknuch a sniedach, žož ten tešeck mě zejošu bol, žož mě smejo lužce ve covanju nadosť, žož mě zbužio radosť, žož lisoju kývam a zjaselim spívam, jano tam ja rad spívam.

0: cerkwia.
1: Böže słowo na tu niedźelu ma serska dušepastyrka Katarina Köhlerowa z Dešna za nás. Dupjenje jo žinca je tema. Vna poveda v nadavku serskeje evangelskeje vesade.
2: Luba vesada před radiom. Žinca svišime v cerkviach grona týženja ved profeta Jezaja. A nie žijo ten kies, kenči jo stvrjo Jakub. A kenči jo ugotoval Izrael. Nie bej se, přeta ja som ši umego. Ja som ši s tvojim jenim vovau. Ty se mej. Také grona týženja dej s nami přes týžen hiš. Veno dáva nieželi a namše téma. Naša dupjenja, ja téma ta šteja nieželi, naša dupjenja a což veno nám groni. Naše prídúniki sú mieli pše živnú tradíciu. Gaž sú gele prídne raz makali, sú jomu šepnuli do ucha, bogaši pjave víže ako ja. To groni, ja ši vížim, ale Bog jo ši južo dávno speznal. Bog tebie južo znajo, ven jo ši stvrjo, ven jo ši s tvojim jenim vovav. Aby to ujasnili, sú žiši njega v svojom je ak lepši dupjenju dostali. Dupjenje groni, Bog jo ši umegol. Martin Luther jo dupjenje tak úsoko cestil, až jo napisal, celé živjenje křesťanského člověka jo zavázenje do dupjenja. Zespomínajme, Bog jo mě stvoril o tebe. Ven jo mě přes Jezusa umegol. Bog jo mě a tebe ulichoval ved všichnych grichů. Ve nám přeci zase vydává, každého veta přesme. To je velicně a křasně. To dájo nás dýcháš a nážiho nabýváš, kaž nás živině šiší. Bog jo ší a mě přivoval. Jo, rovna tebě. Přislušáme Bogu. To neklínce za nás džínce tak spodobně. Co mě jane sebě samým slušáš? Co my byš volné a nevýzané. A ve to poznajome, ľubosť se přigežia, kaž dovierjome jeden druhý tak, až mežome groníš, ja som tvoja a ty si my. Dva ordujo ty jedno, a to jo vielicne. A tak přislušame teke Bogu, my zalízome do dupjenja, bývame Böže Žiši. Přislušáme Bogu a speznáváme, až bývame liche, ulichované z vielescich núzov a vedvýznosťov. Ktož se před Bogom pekvoní, netrýba se před žiadnym človekom zegibovať, jak ronil nám v studiu profesor. To som sebe až do žincajšnego spomietkovala. A kak veno ugledá, také živjenje z dupjenja. Kak to ugleda také křesťanské živjenje? Z našeho konfirmandovu kubku sme v tom přemyslovali, což som před chvíľu vížela a slyšela. Na krajnem možemském kampie cerkve ja byla kreatívna živárňa, že šluže sú megali míšky ogatováš. Na jednom ja stojal kramný špruch. Sme citali v Biblii, v prednych knihách Mojzasa, a Bog stvrjo sebe človeka k rovnosti, k Božemu jo stvrjo go, a stvrjo jeho mužského a ženskecu. Kúžde človek jo Bože gale. My mežeme, my musíme stať kam napšešivo byš, ktoréž sú úraz myslenia, ktoréž sú svoje kam vynikojské. Veto mežeme výžeš nestať karia ako človek, ako obľubované gele Boga. Kaký školy obškežené jo? Megali sa toho s myškom pšašaš? Co si kšiel s tým ukroníš? A co godla? Konfirmantky sú kšili to pepšavem, z ktorej ignorírovaš a dalej hýš. Som sa ich pšašala. Co sa v šuli stáva, kaž jaden milý a úcabník to ignorírujú? Pen býva gvosný. Pytam, że przecy dalej. Tak to ga cesta jo. Znasz wytwierio toż to przeszanie. Co coś z tym gronisz? Co go dla? Kradu nowe perspektywy. Cerkwia jo za szykny chuł, nie jo pak za szykno. Rozeznawamy między grzechom a grzesznikom. Lubość k bliższemu trzeba jasność. Wszak płaci za wszystkich, a nie dzieje ten kniez, kęć si jo stworzył Jakub, a kęć si jo ugotował Izrael. Nie bój się. Przeto ja som si umegł. Ja som si z twoim jenim wołał, czy se mój. A Bożimir, który się uszy szyknego rozuma, obzwarnuj wasze uczoby o myśli. We Chrystusu Jezusu. Amen.

0: Kužicenja.
1: My gratulirujemy narodninarkam a narodninariam toko tyženja. Zachopimy našu rundu pönježele v Hožebosu. Frank Matjaš gjotam svešie svoj styri a peš žasete narodne žien. Cvonki kupki serska namša jomu žinca hyšti raz učobnje gratuliruju. Žitce vjele strovosči, gluki a bože žognovanje. Drugi narodni nar pönježele jo był Franz Deuse z Pitznja. Vnjo svešie svoj šestč a čižaste narodne žien. Kolegoki a kolegi Rěcnego centruma vítaj v Hožebosu jomu učobnje gratuliruju a žitce do přichoda šo to než lepše. Vnjo jadna domovine v Dolnej Vúžice a šuda znate v našich sach. Markus Koinca z Hožebosa jo měl tu v autoru 7. julia burstak, ninto jo živiš a čižasča let morde. Lube Markus, v čupnego předsedarstva a v domovinskeje kupki v městče přijdu žinca hyšti raz lube žicinja za strovost, aby měl předsi moce a elán za to serske statkovaš a přitom nic převěle stresa a teke vjasele. To žice domovinske bratši a soče. Srijodu jo ven před radiom na vesebnu gratulaciju cakao. Walter Rizos ochoze jo tam svešil jaden a žive žasete narodne žien. Enkelsyn Tobi neo mogao ved studiuma v Lipsku domoj pšiš a togodla gratulirujo přes radio.
2: Dobre žien, mese groni Tobias Linitske a jacom mojomu lubemu starkemu Walter Rize gratulirovaš. Togodla, starki, žitsem tebje redne narodne žien, wiele strovosć a redne cas ze swojeju familiju.
1: Ten zbytk ceweje familie wesemnie tek enkelżoka Sofia se tym lubym życzeniam przyzamknio. Ono ako te przyjaciele ochorskie domowinskie kupki, czoż jo Walter Rizo leczasetki jużo zwierny cwong. Jo, a hove mistrze bydli druga narodninarka, ako jo miała tu zriodu swój cesny żyn. To jo Manuela Drinkmanowa. K 3 a 6 żasetemu narodnemu dniu życe jej szotony lepsze spiwaki a spiwarie Kora Wużica a cwonki serskiego szulskiego towarzystwa. A Rite Krautz-Maruszowa z Brezoki dostanio lube narodninskie pestrowienia k narodnemu dniu. 2 a 6 žaset let jo pětk došvrnula. K tomu gratulirujú přijašelky a přijašele domovinskeje kupky ve Brezovce. Do přichoda žitce vám viele strovosči a gluki a rétny cas z familiu a přijašelami. Usčevajnský cas jo mimo. V Bokovach vábí hošči rúcnikarský a bůrský svěžen až do ziga šestčich viaco, gaž cošo ženca hošči ulietaš. Hovace, jo serski program Víče zase za vás tu, pen z mojeju kolegoku Anju Kochojc-Švarcoveju při mikrofonie. A z obširnými informacjami ku kompaktnemu kurzoju Rěcneje šule. Ten Víče zase startujo a ma bogate ramikove program, žož jo teketa serska zjavnost rád vítana. K tomu snaž južo mauka pokazka vetemjo, gaž jo cewy tyžin wiele narskich uknjecych serskeje rěce we mjesće duce mogu tudejše serske powedarje z bublinkom na t-shirtše, z micu we serskich barwach abo nekak hynac na to pokazaš, až powedaju serski. Tak až zwieriju se te ukniki we zjavnosći svoje nowe znaša net raz uprobirovaš. Wicze k tomu wiecie. Ja se net rozšoknujom, ja som Diana Šecová a žicem vám rytne zbytk nežele. Mišo se derje.